0: Plzeň je druhým hlavním městem. Má Radio 1 na 97,5.
1: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.
1: Rádio 1.

a kým si. Moje srdce krouží jako jestřáb, vždycky když tě vidím, jak poštolka se

si a kým si. Moje srdce krouží jako jestřáb, vždycky když tě vidím, jak poštolka s

0: Ty jo, ten nový Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

0: Rady na dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
2: Rádio 1.

0: La la.
1: Mẹ mama.
0: La la.
1: Ne, řekni mama.
0: La la.
2: Tak řekni Radio 1.
0: La la.

Přátelé, komu tady hučí Rádio 1?

škvrně, naši mi říkali, chovej se slušně, nejez šušně a hezky zdrav, dospělí ty hlavně. Zkrátka a dobře, buď dobrý chlap. Taky prý, když něco nevím, ať se hovno stydím a někoho se zeptám. Úplně nej, někoho, kdo je starší a moudrej.

0: prosím. Prosím, prosím. Je tu někdo? Haló?
1: Tak já se zeptám.
0: Jasně, takže za prvý, jak to udělat,

já jdu naspět, páč se z vás postu a příště si běžte hledat východisko jinam. Tady není naleziště. Smyste a fofrem.

se zase přifukují slova. A čím jsou větší, tím jsou prázdnější. Tak dlouho daj se fráze a lži opakovat, až se i z pravdy stane šit. Svědomí drží tlak jak píst, kde skutek utek, slovo he olovo, ček, ček, vlez do prdelství, bují tak, až to vidím na stehe, ček, ček, dosaď si národ, hlavně ať je first, zvedneš pár pravaček, mě žaludek, ček, ček, že nation first, je zase hit. Praská v kostech, sněmovnách straší, kostlivci ze skříní rozlezli se po zdech, až nestačíš scrollovat.

noční chodce tenhle svět nás až krtí, jako bonzaje drát. A čím jsem starší, tím se zdá být těžší, mít někoho rád. Ale srdce nemá maximální nosnost, a když jsou cesty plné zátaras, vždycky máš možnost jít lesní stezkou, anebo sám křičet no pas

0: vai, oh, remaca, remaca, massa, rica, noite, já, qual, qual, reclama, reclama.
1: Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Když vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si uzávěr plynu.

Dobré ráno, máme 7 minut po 6. hodině v neděli 19. července. Posloucháte Radio 1. Od mikrofonu vás v tuto chvíli zdraví a přeje krásné ráno Filip Týc. Na úvod nám zahráli Left Field Original. Jak je už pravidlem v tuto brzkou hodinu, no teď už se nám rozeznívají Luzín, jejich novinka. Ani ne měsíc, stará Pendulum. Takže jednou hezkou neděli a příjemný poslech.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Marie Kešovsky. Jmenuje se Jsou dny.

přijít mít. Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na Repetefest 2026, který se koná od 24. do 26. července na zámku v Rožmitále pod Třemšínem. Vystoupí tam například Pokoj 25, Laser Viking nebo Taige.

Máme 3 minutky po 7. v neděli 19. července posloucháte Rádio 1. Ještě jednou vám krásnou neděli přeje Filip Týc. Právě nám hraje producent, který si říká nám tam skladba Escape Cape a před ním, před chvilkou nám dohrál Kid Loco ze svého nového EPčka Bird of the Loco, The Street Angel and the Subterraneous Love Affair Part 2 a před ním Arms and Sleepers z novinkou After Sun nebo Seafield, Chiasmos, Jens Buchert, Pebble 7, Střední vlny, Floex, Spooky, Juha Meky, Petola, Lucine, Leftfield. To je ta předcházející hodinka mezi 6. a 7. Tracklist. Již je na stránkách Rádia 1 postupně doplňován. Tady jsou Ramtam, Escape Cape. Já vám přeji příjemný poslech.

7:12 dohrál, dospívala Ravína. Skladba Still Dreaming, tak snad. A teď už James Kate a její věcička s názvem Blank Mat July Mix.

Hitparáda Rádia 1. Máme tady pro vás pořádně našlápnuté novinky v Hitparádě Rádia 1. Nejprve zpěvačka Phoebe Bridgers a její nový song, který se jmenuje Lost Boys. Na tomto singlu také uslyšíte vokály od Lucy Dacus a Jillian Baker. Dvojice Boy Harsher se vrací po 4 letech se skladbou Jeans. Polly Jean Harvey má také novou píseň. Je kosmická, je věnovaná sondě Voyager a také se tak jmenuje.

Japonský velikán DJ Crush vydal už svoje 14. album a tady je skladba I Woke Up Feeling Fuzz featuring MC Yala. A o závěrečnou novinku se postarala londýnská rocková čtveřice Django Django a skladba

0: Při vylosování hlasující tentokrát obdrží lístky na festival Wi-Fi Čven na poli. Ten se koná od 28. do 29. srpna v areálu Pole designu v Bílovicích. Vystoupí zde například Midi Lidi, Rago Union či Iva Bitová.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Tak jsme poslouchali Gnarls Barkley Pictures z jejich disky Atlanta. Před nimi jste mohli slyšet ještě Etienne de Cressy, Take It Back. A teď už Arrested Development, Still Fired Up. Arrested Development vystoupí 17. září v Lucerně.

0: Bez H, někdo jiný, nový single od Penneru. 7 hodin 36 minut a vy posloucháte Rádio 1.
1: Rádio 1, větší než ještě.
2: Liberec 98,7 FM
3: a také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Blue States, eigentlich noch wie Single White Sands.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Desátý týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Dobržská brána. Ten je vytvořený na platformě Malé komorní události, situované do venkovského prostředí malé pošumavské vesničky Dobrž a letos vstupuje do svého 10. ročníku. Za uplynulá léta si vybudoval výjimečné postavení na české hudební scéně díky originálnímu propojení současného jazzu, improvizace, klasické hudby a world music. Koncerty nabídnou mnohdy originální hudební spojení lídrů jednotlivých nástrojů, která vzniknou jen pro tento festivalový ročník. Takto se na jednom pódiu setkají například norský pianista Helge Lien a česká trumpetistka Štěpánka Balcerová, japonská hráčka na koto Karin Nakagawa a rakouský trumpetista Simon Zechbauer, německý trumpetista Markus Stockhausen a česká pianistka Nicole Bóková, nebo finský akordeonista Kimmo Pohjonen a francouzský hráč na bicí a perkuse Cyril Atef. Dobržská brána vpouští do Pošumaví magickou hudbu ve dnech 14. a 15. srpna. Bližší informace a vstupenky na dobržskabrana@fest.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Dobržskou bránu najdete audioknihu Liz Moore Kdo se ztratí v lese, vydavatelství One Hotbook, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. JanovaPec.cz. Znovu použitelný, rychle schnoucí antibakteriální hadřík Kula Cloth na otírání moči. Konec kapesníčkům na cestách. Obchod na Letné či pod 7kg.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Hrali nám na Radio 1 Laidback skladba Fly Away v mixu od Poolside a Poolside právě teď ze Stevie Appleton hrají Bedroom Eyes. Mám 7 hodin 56 minut, posloucháte Radio 1.

A německá dvojka Pop Gleason a Rebecca se zase ohlásili s novým singlem Reflections. Toto už jsou Higher Chronic, Now Rush. Už máme 2 minuty po 8. neděle 19. července.

Amtrak Identical z EPčka Civilian World a před Amtrakem jste mohli slyšet ještě The Avalanches Every Single Weekend z Jamie XX.

0: Dukla Elfbar společně s Anky a v 8 hodin 20 minut tady je nový single Get Down Services Cha-Cha Slide.
1: I'm 6, it's 4 p.m.

0: I'm six.
1: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
2: V úterý 21. července uslyšíte záznam vystoupení Julie Holter, které proběhlo roku 2019 v klubu NOD. Rádio 1 On Stage s Julie Holter. Úterý 21. července od 22 hodin.
3: Thank you for this beautiful artwork and thank you so much.
1: Rádio 1 CZ.

Alexis Taylor a Mike Simonetti, I See a Darkness, to je cover verze skladby od Bonnie Prince Billyho. Alexis Taylor, Mike Simonetti, teď už David Kidd, You Know What I Want to Know.

Color Factory, Kiss Me, skladba z alba, které vyšlo jako soundtrack k filmu Šeptej. A letos po 30 letech se v Karlových Varech odehrál opět koncert Color Factory, téměř v původní sestavě. A Color Factory též uvedli film Šeptej právě na Varském festivalu. Možná, že o Color Factory ještě uslyšíme.

0: Future Islands, One Day a jejich letošní album.
1: Kulturní servis.
0: A jenom doplním, že to album se jmenuje From a Hole in the Floor, to je Fountain of Youth, Future Islands. 8 hodin 40 minut. To je na Radio 1 čas vyhrazený kulturnímu servisu, jeho premiéře. A tady tedy je pro dnešní den, neděli 19. července roku 2026. Na úvod festivaly. Za dveřmi pražský festival pouličního divadla. Na výstavišti Praha před Průmyslovým palácem a na Mariánském náměstí. Šarivary, festivalové ozvěny v kinech Světozor, Airo a Přítomnost. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor, Hradce Králové. Kompakt disco na zámku Kostrčany. Korespondánc, festival současného tance fyzického divadla a nového cirkusu v Žďáru nad Sázavou. A Phoenix Festival Regenerace, festival současné elektronické psychedelické hudby ve Valči. Filmy Edison Film Hub v 19 hodin Pramen, v 21.30 Posedlost. Kino pilotů 17.10 Odyssea, 18.30 Pozvání. Letní kino Gabriel, 21.15, Mamma Mia. Kino Dlabačov, 18.30, Stínka Pradiny a ve 20.30 Posedlost. Galerie Terezianské křídlo Pražského hradu Czech Nature Photo. Galerie Středočeského kraje vystavuje Melzer, Kinzel, Hilmar z 1968 až 1978. Národní galerie Praha, veletržní paláce NGP 230 let. V Doxu Hit by News, galerie hlavního města Prahy, zámek Troja, výstava s názvem Labyrint, krajina vnitřního bloudění. V Středočeském muzeu Roztokách u Prahy můžete vidět Trnkovou zahradu 2. V Rock Café kolektiv autorů Wall of Hope. Kunsthále Praha Memory of Touch je One. Sbírka Kunsthále Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně. Napravená křivda. Příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze. Váza, symbol kultury a života. Meat Factory, galerie Kostka. Borsos Lerins, Spectre in the Wedge. Nová budova Národního muzea, Czech Press Photo. Pragovka galerie, tam výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers, Won't Delay Spring. EPO 1 v Trutnově, Pavel Holeček, Neokosmos. Osmička, Humpolec, Prison Perfect, Otisky času v současné keramice. Novoměstská radnice, Zdeněk Mézl, Odkaz starých mistrů. Arto.to galerie v Uhelné mlíně, Timo bude. Karpuchina galerie, Natálie Pejchová, Stay in Touch. Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kincel Tromel, Pražský hrad, jízdána Pražského hradu, Fragmenty paměti, Svatovícký poklad v zrcadle současného umění. Galerie C12, Michal Sinek, After Image. Galerie Rudolfinum Datas, The Data and the Sovereign. Trafo Gallery, Dana Bartoníčková, Jakub Titikalo, Fragmenty dne, Světla noci. V kole 1 v Březnici Jaromír 99 a Vila Pelé, Antonín Střížek, Svět odvedle. Koncerty a tančírny v Jazz Doku v 16 hodin JJ Jazzman a Barbora Wagnerová a ve 20 hodin Pavel Vlosok Kvartet, Bike Jesus, Culture Wars. Rádio 1 v 18 hodin Breakbeat Conference a ve 20 hodin novinky na alternativní scéně, které uvádí Josef Sedloň. Reprízu tohoto kulturního servisu můžete slyšet dnes v 16.15. A já mám pro vás ještě připraveno pár songů do 9. hodiny, kdy končí moje směna, kdy pak následuje repríza hitparády Rádia 1. No a začneme hned celkem žhavou novinkou. The Rolling Stones, jejich nové album Future Tanks a cover verze skladby od Amy Winehouse, You Know I'm No Good, nám zazní za chvilinku.

YouTube, nová záležitost Street of Dreams, která předznamená jejich novou plánovanou desku, která by měla vyjít koncem roku. Máme za 5 minut 9.

0: Minigolf!
1: Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hitbuy News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
4: Reklama na Radio 1.
5: No jelikož se blíží 9. hodina, což znamená konec mé dnešní ranní směny, tak já mám před sebou poslední skladbu a to bych chtěl věnovat jako osobní poděkování očnímu centru Praha a především primáři Radanu Cukarovi a Lukáši Kopeckému. Tady je poslední věc dnešního vysílání. Tracklist již visí na stránkách Rádia 1 a já se budu těšit opět někdy příště naslyšenou. Mějte se moc fajn. Jimmy Cliff, I can see clearly now.

0: Všeobecný nazdar z frekvence 91,9 a všech zpřízněných frekvencí našeho drahého rádia 1. Je 16. července, 20 hodin večer a příjemný poslech vám přeje Jerry. A znamená to, že je tady další vydání čtvrteční premiéry hit parády Rádia 1. Přeju vám hezký poslech, trošku možná budu znít nakřáple vzhledem k doznívající rýmičce, ale to se nedá nic dělat. Na druhou stranu jsem velmi příjemně naladěn, nesmím úplně přesně jmenovat, ale absolvoval jsem vlasovou masáž a lázeň, takže což je do rádia samozřejmě úplně naprosto ideální příprava. Taková věc, který se říká head spa, tak jsem zažil něco nového, to bude super. Nicméně, pojďme se věnovat hudbě. A konkrétně 5 novinkám dnešní hitparádě, které jsem se snažil pro vás vybrat tak nějak všeobecně zajímavě a různorodě, což se doufám povedlo. Uvidím, jak s nimi poradíte. Rozhodně jsou tam relativně i velké věci. Začneme trošku subtilnější záležitostí a to singlem od písničkářky Phoebe Bridgers, kterou znáte třeba z Boy Genius, což je kapela, ve který zpívá spolu s Lucy Dacus a Julian Baker, který na její chystané desce Weekend, kterou Phoebe Bridgers chystá na 14. srpna, také zpívali. Venku je první single, jmenuje se Lost Boys a to je právě novinka. Číslo 1, Phoebe Bridgers, v hitparádě Rádia 1.
1: Novinka týdne, v hitparádě Rádia 1.

0: Tolik předzvěst už třetího alba americké zpěvačky Phoebe Bridgers. To třetí album se bude jmenovat Weekend, vyjde v srpnu. A vy jste slyšeli tuhletu skladbu jako novinku číslo jedna. Ve Spojených státech ještě zůstaneme a podíváme se za dvojicí z Georgie, Boy Harsher. Taková new wave, nebo konkrétně synthpopová kapela s takovým new wave trackem s názvem Jeans. To je dnešní druhá novinka.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak tohle to byly Boy Harsher, Jay Matthews a Augustus Mahler ze Spojených států, kteří po 4 letech ticha vydali nový single, ten se jmenuje Jeans a vy jste ho právě slyšeli. No a s novým materiálem je tady i Polly Jean Harvey. Ta naposledy vydala album I Inside the Old Year Dying v roce 2023. My si dáváme skladbu, která se jmenuje Voyager a je pojmenována podle slavné sondy Voyager 2, kterou vypustila americká NASA v roce 1977. Shodou okolností, pokud jsem teda správně to vyčetl, tak tahle ta skladba vznikla jako podkres i do pořadu Emergence fyzika Briana Coxe, který tuhletu svoji přednášku bude také předvádět v Praze v září, takže asi tam tuhletu skladbu bude možné slyšet. PJ Harvey, Voyager, krásná věc, další novinka.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Posloucháte Rádio 1. Ještě možná na začátek poděkuji všem za hlasování, jako každý týden. Hlavně díky Jaskovi Sedlňovi, který za mě vzal vlastně minulé dva týdny, zatímco já jsem byl na dovče, takže ho tímto zdravím. Tohle byla Polly Jean Harvey, skladba Voyager, co by novinka třetí. No a teď se dostáváme k dalšímu velkému jménu, a to konkrétně k japonskému legendárnímu producentovi DJovi Crushovi. Ten v červnu vydal nové album, to se jmenuje Tokyo Ham, a skladbu I Woke Up Feeling Fuzz doplnil MC Yala.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak tolik DJ Crush a africká rapperka MC Jala ve skladbě I Woke Up Feeling Fuzz. A jinak znovu říkám, že DJ Crush vydal už svoje 14. album a to v červnu s názvem Tokyo Ham. No a tady je dnešní poslední novinku a to londýnské Django Django, který si čas od času taky zahrajeme. No a i oni ohlásili už svoje 6. album, to vyjde teda až v listopadu, bude se jmenovat Dove Land, produkoval jim ho chlápek z Franz Ferdinand. No a skladba, která získala pozici upoutávky na toto album, se jmenuje Cameos Django Django, novinka poslední.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

Z Rádia 1 na vás dozněli Django Django, londýnská čtveřice, skladba Cavios jako novinka poslední dnešní hitparádě. Ještě jednou vám přeju hezký poslech rádia. A předtím, než se podíváme na žebříček, tak vám připomenu, že hitparádu slyšíte vždy ve čtvrtek večer anebo v neděli dopoledne v závislosti na tom, jestli vysíláme premiéru nebo reprízu, respektive v závislosti na tom prostě, kdy posloucháte. A tak či tak, díky za to, že hlasujete, což se děje na stránkách Rádia 1, kde najdete vždycky ve čtvrtek ve 22 hodin aktuální pořadí žebříčku hitparády. Následně můžete svoje favority posunout či nechat vyparádě, nebo tím, že pro ně nebudete hlasovat, tak je vlastně i vystrčit. Obvykle se děje to, že nějaké novinky postoupí. Jsem rád, že tomu je i tento týden. V minulém kole Joska nasadil 5 věcí, ze kterých 4 postoupily, což je samozřejmě

Hlasovat můžete až vlastně do dalšího čtvrtka odpoledne za to, že jste součástí hlasovací komunity, tak můžete potenciálně vyhrát i nějakou cenu. Dneska si budeme rozdávat lístky na Czech Ukulele Festival a příští týden na festival Wi-Fi Čven na poli. Ale o tom až později. Určitě také podpořte náš sesterský pořad Československou hitparádu na Rádiu 1, zvanou Velká sedma, kterou vždycky vysíláme v úterý a v sobotu. Co se týká pozvánek na koncerty, no tak je toho tolik, že vybrat je velmi těžké. Začala sezona festivalů, aktuálně probíhá třeba Klarzov Ostrava. Mimo festivalové záležitosti, tak 24. července Parov Stellar na Křižíkově fontáně. A nebo třeba Agnes Obel v Arše Plus 31. července. No přeci ještě samozřejmě zmíním Lety Troll. Legendární festival, který se koná na jezře v Mostě od 30. prosince. No, v srpnu toho bude taky hodně. Brutal Assault 5. až 8. srpna v pevnosti Josefov nebo Pop Mese v Brně se kryjou 6. až 9. srpna. Koukněte případně na stránky Rádia 1, kde veškeré možné pozvánky naleznete. Pojďme se podívat, jak dopadl žebříček hitparády s datem 16. července. Hned na 15. místě jedna z novinek. Je to newyorský projekt Chrise Stewarta, který se jmenuje Black Marble. Taková synthpopová gold wave záležitost. Skladba Jim Carroll New Year je také upoutávkou na jejich už 5. album. To vyjde 21. srpna, bude se jmenovat Life in Small Spaces. Black Marble, novinka z minula, Jim Carroll New Year, 15. místo hitparády Rádia 1.

Tak jsme zezadu otevřeli ten náš žebříček, a to novinkou s názvem Black, s názvem Jim Carroll New Year od newyorského projektu Black Marble. Následuje věc, kterou Joska nasadil před 14 dny, Mint Julep, manželé Kennifovi, který znáte třeba i pod pseudonymem Helios, správně Helios. A už trošku starší single, nicméně zaslouženě v hitparádě, jmenuje se Next Life. Tady jsou Mint Julep, aktuálně místo 14.

Na Rádiu 1 dozněli Mint Julep a skladba Next Life. Relativně klidnější track oproti očekávání vydal Mike D, samozřejmě člen legendárních Beastie Boys, s názvem True Colors. Ten si dáme teďka na 13. místě, jenom připomínám, že už to třetí single z jeho připravované solové desky Thank You, ta vyjde na konci srpna a v jeho kapele fungují i jeho dva synci. Tady je Mike D.

0: kapele, který je Mike D a jeho True Colors. Na disku si ještě chvilku počkáme do konce srpna. To bylo 13. místo v hitparádě. 12. obsadil polský producent Tomáš Spadovský z Gdyně a velmi příjemnou atmosféru navozuje jeho skladba Crush. A ten projekt Tomáše Spadovského se jmenuje Inner Life. Posloucháte Rádio 1 a tohle to je v dnešní hitparádě 12. místo.
1: Dokonalé vybroušení
2: diamanty. A rybí výbar získáme jedině z rybí hlav, jo, a z nějakého kousku nebo odřezku jiné ryby.
3: Ale pozor, milí pane, nejlepší vejvar získáme jedině na Rádiu 1.
2: Tam není to nic proti žádným bontónu. Zrovna tak tam můžeme...

Posloucháte Rádio 1 aktuálně. 11. místo hitparády, tohleto byly Blood Orange, respektive byl Blood Orange, protože je to projekt Texasa na Deva Hainse. Skladba Essex Honey MP3 navazuje na loňskou desku Essex Honey a v hitparádě už je 4 týdny. O týden méně je tady kapela Marka Everetta Eels. Jeho už 16. album vyjde v říjnu. No a my si hrajeme 3 týdny v hitparádě skladbu Cap in Hand. Místo 10. slyšíte právě teď. Hezký poslech přeje Jerry.

Na Rádiu 1 pokračujeme ve vysílání dnešní hitparády. Následují Jungle, britská veselá parta, která také chystá nové album s názvem Sunshine, to jde 14. srpna, je to jich už pořadí pátá deska. Zatím vyšly dva singly, jeden z nich se jmenuje The Wave a je v hitparádě na místě 9.

The Wave, Jungle, devítka. No a teď další, vlastně teprve druhá postupující novinka z minulého kola a je to projekt Brita Chrise Warda, který ovšem žije v Los Angeles a tvoří hudbu, která má takový docela sympaticky těžký trip-hopový spodek. Konkrétně alespoň v této skladbě s názvem Temporal Sequence, kterou Joska nasadil minulý týden. Takže Tropics, 8. místo v hitparádě Rádia 1.

Tak tímhle zavřeným filtrem končí skladba This Mirror Weighs a Ton, taková rozvláčná věc od americké kapely Interpol. Ta ohlásila svoje 8. album, které se budou jmenovat stejně jako tento single This Mirror Weighs a Ton. Posloucháte Rádio 1, tohleto bylo 7. místo v hitparádě. No a na 6. jsou Overmono, velští bratři a jejich druhá deska Devotion, která vyjde 7. srpna, předznamenaná skladbou Lock Up na Rádio 1.

Dozněli Overmonou, který taky budou hrát letos na Popmese v Brně. Skladba s názvem Lock Up je v hitparádě 6. týden, nyní místo 6. Rap Strap a výborná hitovka s názvem You předznamenává jich 9. desku, ta vyjde v září. 5. v Rádiu 1 na hitparádě.

Super vec od Rap Strap. No a budu tady adorovat i tu další skladbu. Jsou to totiž Boards of Canada. Další ukázka z jejich alba Inferno, které vyšlo, myslím, na konci května. Father and Son, místo čtvrté, užijte si je.

Milí přátelé, posloucháte Rádio 1. Čtvrteční vydání hitparády. Máme za sebou Boards of Canada. Čtvrté místo, skladba s názvem Father and Son. Hitparádu můžete slyšet vždy ve čtvrtek a v neděli. Díky za všechny hlasy, které posíláte. No a za malou chvilku budou tři z vás po zásluze odměněni. Nejprve si řekněme, že do hitparády postoupily celkem čtyři novinky. Ještě jedna nás čeká za chvíli. Z hitparády vypadly následující skladby. Have You Ever od Filipa Johana Tima, dále We Might As Well Be Strangers od Weezer, Death Cab for Cutie, She's Green a jedna z novinek od Tennyson nepostoupila. Nicméně, máme tady tři jména výherců, kteří obdrží lístky na festival Czech Ukulele Festival, který se koná od 25. do 26. července v pivovaru v Unějcích u Prahy. Vystoupí se například Larisa Leaves, Kaliko či Web Tigert Duo. A jsou to Jiří Novák, Alice Sveradová a Martin Komárek. Gratulace. Putuje směrem k vám a užijte si festiák. No a já jsem na tento čtvrtek měl naplánovanou retro skladbu, kterou asi dám příště, protože včerejší koncert Kraftwerk rozhodně měl podíl na tom, že si dneska vyberu úplně jinou skladbu a konkrétně od Kraftwerk. Bude to skladba Autobahn, no a vy, co jste Kraftwerk viděli, já je viděl včera poprvý třeba, tak určitě jste odcházeli s úžasným akustickým i vizuálním zážitkem domů. Já teda rozhodně. Skladba Autobahn z roku 94, ovšem v mixu 1991. Dnešní retro skladba.

Tak tahle skladba je stopáží drobně delší, takže nedáme celých 9 minut a 28 vteřin, ale zhruba půlku, snad mi to odpustíte. Vzpomínka na Kraftwerk, na včerejší koncert v Praze a jinak na skladbu z roku 1974 Autobahn, ovšem v mixu z roku 1991. Jinak to původní skladba má stopáž přes 22 minut. Pojďme se podívat zpět do roku 2026, zpět do hitparády, a to konkrétně na místo třetí, kde jsou Acid Rap.

No a tohle už je nejvyšší postupující novinka. Imogen Heap a John Hopkins, dlouholetí známý, kterým trvalo 3 dekády, než vyrobili společný track. Tanečně laděný, podobný BPMka, jako byly před chvílí ty Acid Rap. Skladba Reckoning, 2. místo.

Posloucháte Rádio 1, pomalu se chýlíme ke konci dnešního pořadu. Imogen Heap a John Hopkins, Reckoning, dvojka tohoto týdne. No a první místo drží Bonobo. Simon Green ohlásil osmou desku s názvem Distance in Static. Vyjde 11. září na značce Ninja Tune. No a my si hrajeme skladbu Me and You už 2 týdny v hitparádě a první místo opět.

Tohle bylo první místo dnešní hitparády a tím pádem také konec pořadu Bonobo, Me and You a nás už čeká jenom krátká rekapitulace.

dnešní novinka, první Phoebe Bridgers, Lost Boys. Dále jsme tu měli také americkou dvojici Boy Harsher a skladbu Jeans. A tohle je podsta americké sondě Voyager, Polly Jean Harvey a skladba Voyager.

Na 15. místě jedna z novinek z minulého kola, Black Marble, Jim Carroll New Year. A tohle už jsou Mint Julep a Next Life 14. Legendární člen Beastie Boys Mike D bude vydávat solovku, tohle je single True Colors 13. Hráli jsme si také polský projekt Inner Life a skladbu Crush na místě 12. Blood Orange, SX Honey MP3, 11. Tohle už je skladba Cap in Hand od kapely Eels, 10. místo. Jungle také budou vydávat novou desku v srpnu, tady je skladba The Wave, 9. Minulý týden Joska nasadil i skladbu Temporal Sequence od projektu Tropics. Posunula se na místo 8. Sedmé místo patří kapele Interpol. This Mirrors Weighs a Ton. A tohle už jsou Overmonou, Lockup.

Rapstrap a You, You, You, to je místo páté. Toto jsou Boards of Canada, Father and Son, novinka z minula, čtyřka. Na třetím místě jsme si hráli skladbu Jasmin Alsham od Acid Rap. Druhé místo, čerstvá novinka z minulého týdne, Imogen Heap a John Hopkins, Reckoning. A první místo, Simon Green neboli Bonobo, Me and You. To je z dnešní parády všechno, budu se těšit na další vydání příští týden, 23. července. Mějte se hezky a užívejte léta.

0: Uni. Kulturní magazín pro ty, kteří vědí, že kultura nezačíná v mainstreamu a nespokojí se jen s playlistem. Každý měsíc přinášíme rozhovory, reportáže a recenze napříč hudbou, literaturou, filmem, divadlem i výtvarnem. Uni. Čtení pro ty, kteří se nebojí nahlédnout pod povrch. Předplatné na magazín Uni.cz.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Reklama na Radio 1.

Na vlnách Rádia 1 vás zdraví Martin Gadžo.cz. Před námi je výprava do všech hudeb světa. Písničkolis dnešního vysílání je už teď zapsaný na našem webu a na stránkách Rádio1.cz. Dnes uslyšíte hráčku na tradiční indický strunný nástroj na sitar, paní Anušku Shankar. Zahrajeme si single z chystané srpnové desky od londýnských jazzmenů Ezra Collective. Dále tam máme určitě teda zazní vyhlášený kamerunský hudebník Gecko Roosevelt, nebo si připomeneme chystanou Balkan Fiestu 9. září na palubě lodě Tajemství. Než se k tomu všemu dostaneme, tak si dáme ještě jednu silnou píseň, kterou původně v roce 1963 naspívala zpěvačka Nina Simone. Píseň si připomeneme v aktuální verzi, kterou před pár lety naspívala kalifornská zpěvačka Marilyn Monroe na hudební scéně známá jako Lady Blackbird. Před pár lety mě k ní přivedl Moby, který tenkrát na svých sociálních sítích vychválil tak krásně a uvěřitelně, že jsem si to musel hned vyhledat. Měl jsem z toho objevu docela velkou radost. Pokud se nebojíte silných žen, které jsou požehnané nezaměnitelným hlasem, tak si její nahrávky určitě najděte a poslechněte. Myslím, že vaše ouška nebudou litovat.

Hezké, že jo? Ale krásná, zasněná věc, to byla skladba Daydreaming, kterou má na svém kontě hráčka na sitar a hudebnice Anuška Šankar. Teď na podzim zahraje v Praze v Rudolfínu v programu festivalu Prague Sounds. Následující záležitost, to už je avizovaný single z chystaného alba, které na příští měsíc ohlásila londýnská kapela Ezra Collective.

0: kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

To byla londýnská kapela Nubian Twist a úvodní věc z jejich letošního alba, nahrávka Azimut. Ve všech hudbách světa vás ještě jednou zdraví Martin Gadget.cz. Následující afrodisko záležitost nás zavede do Kamerunu. Prvním mužem kamerunské populární hudby v 70. a 80. letech minulého století byl Manu Dibango. Jeho nahrávka Soul Makossa byla jednou z nejslavnějších afrických nahrávek té doby. Další velkou hvězdou tehdejší kamerunské funky disco scény byl hudebník Eko Roosevelt. My si ho teď připomeneme nahrávkou, která vyšla minulý měsíc po 50 letech v reedici hitovkou Fountain Night. No a hned potom zmiňovaný Manu Dibango a jeho Soul Makossa.

0: A počkej, to už jako jedem?
1: Jo.
0: Jo, aha, no tak to já myslím, že jste jenom zkouším.
1: To bylo dobrý.
2: Rádio 1.

Následující záležitost dnešních všech hudeb světa je nahrávka Cici Mici, kterou má na svém kontě slovinský muzikant srbského původu, mistr Magnifico. Věc by nám dost dobře mohla posloužit jako pozvánka na balkánskou Balkan Fiestu 9.9. na palubě divadelní lodě Tajemství. Hvězdou balkánského večera bude kapela Tomáše Průši, skupina Love Song Orchestra. Hned potom se přidá taky moje maličkost DJ Gajo.cz. Tak pojďme na to. Balkan Fiesta a Cici Mici na Rádiu 1 a v září na lodi Tajemství.

0: se blíže. Právě se začíná.
1: Gáďové a gadžinky, nakupujte žetonky. Poslední volná autička, poslední prodloužené jízdy na našem italském autodromu. Haligali a létající kačeři. Hadí žena Lady Marion, jezdec Globu smrti na Javě 350. A jako zlatý řep večera, opička Kiki. To je ona, opička Kiki, co žere byliny a sere celé fošny.
2: Co je tohle za cirkus?
0: To není žádnej cirkus, to je

To byla pozvánka na Balkán Fiestu 9. září na palubě lodě Tajemství. Následující nahrávka ta nám připomene chystané japonské vysílání všech hudeb světa v neděli 4. října. Skladba pochází z desky Bambu, kterou má na svém kontě hráč na tradiční japonskou bambusovou flétnu Shakuhachi, mistr Minoru Muraoka.

Je tady finále dnešních všech hudeb světa. Písničko list vysílání najdete zapsaný na naší stránce radio1.cz. My se uslyšíme zase příští neděli. Hostem ve studiu bude elitní romský hudebník, kamarád Milan Miguel Horvát, který nás přijde osobně pozvat na chystaný narozeninový koncert kapely Bengas v pátek 12. srpna na palubě lodě Tajemství. Taky se můžeme potkat osobně, třeba hned teď ve středu 22.7. na prázdninové Campus Fiestě s fantastickou gypsy jazzovou kapelou Jungle Always a mojí drahou kolegyní DJkou Babe Ellen. Nebo se můžeme vidět v srpnu na zahájení festivalu Letní letná na víkendovém reggae festivale v Lounovicích nebo na sochařském sympoziu na zámku v Mikulově. Ale to všechno bude až příští měsíc. Do té doby se mějte pěkně, mějte hezké prázdniny a příští neděli zase tady na vlnách jedničky. Čus!

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! Parku po celé léto. Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry.
2: Vstup je zdarma. Hezkou hru.
3: Přijď se hýbat. Tanec, divadlo, akrobacie, práce s hlasem nebo improvizace. To je festival Žižkostel v pohyb. Od 20. do 24. července ve velkém sále Žižkostela. Desítky lekcí pro dospělé i rodiče s dětmi se špičkovými lektory. Více dozvíš na webu žižkostel.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Reklama na Radio 1.

Krásnou neděli vám od mikrofonu Rádia 1 přeje David Pomahač. Jsem tu dnes s poledním klidem a budu tu s vámi až do 15. hodiny a budeme si hrát především velmi dlouhé písně. Tak krásný poslech.

dopoledním klidu na Rádiu 1 si právě hrajeme belgického hudebníka, který se jmenuje Nicolas Mortelmans. Tohle je jeho taková jazzovo-experimentální skladba ze zatím poslední desky, jmenuje se Are You Really Here? A z Belgie jsme měli i předtím Guy van Nuetena ve skladbě Night Has Come. A teď se přesuneme do Finska. Můj oblíbený písničkář Mikko Joensuu a tohle je skladba Give.

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 21. července uslyšíte záznam vystoupení Julie Holter, které proběhlo roku 2019 v klubu NOD. Rádio 1 On Stage s Julie Holter. Úterý 21. července od 22 hodin.
2: Thank you for this beautiful artwork and thank you so much.
0: Rádio 1 CZ.

poledním klidu na Rádiu 1 právě dohrála Ethel Kane a její fantastická skladba Punish. Předtím se slyšeli Bjork a taky krásnou pomalou skladbu The Gate. A teď už hlavní téma z hry Samorost 3, a kterou složil samozřejmě Floex. Pak bude malý break a první hodinu poledního klidu zakončíme s Tindersticks, ale to si řekneme za chvilku ještě.

0: Reklamarádia 1.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Reklama na Radio 1.
4: A jak jsem avizoval, tak přechod z první do druhé hodiny poledního klidu nám zajistí Tindersticks. Je to skladba, která vyšla na jejich čtvrtém albu. A jedná se o cover. Ta píseň se jmenuje Lady with the Braid a originálně byla naspívaná Dori Previn. Tak tady jsou Tindersticks. It's just that going home is such a rag. Such a rag. Going home is such a rag. Going home is such a rag. Going home to low and low.

Tohle skladbou od Ryuichi Sakamoto jsme se tak trochu vrátili právě k koncertu Kraftwerk, protože Ryuichi Sakamoto tam Kraftwerk zmiňovali a zahráli mu takový tribut. A tady ještě jeden Ryuichi Sakamoto, jeho zalupované piano ve skladbě World Citizen I Won't Be Disappointed, kterou zpívá David Sylvian.

Hitparáda Rádia 1. Máme tady pro vás pořádně našlápnuté novinky v Hitparádě Rádia 1. Nejprve zpěvačka Phoebe Bridgers a její nový song, který se jmenuje Lost Boys. Na tomto singlu také uslyšíte vokály od Lucy Dacus a Jillian Baker. Dvojice Boy Harsher se vrací po 4 letech se skladbou Jeans. Polly Jean Harvey má také novou píseň. Je kosmická, je věnovaná sondě Voyager a také se tak jmenuje.

Japonský velikán DJ Crush vydal už svoje 14. album a tady je skladba I Woke Up Feeling Fuzz featuring MC Yala. A o závěrečnou novinku se postarala londýnská rocková čtveřice Django Django a skladba

0: Při vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na festival Vifič ven na poli. Ten se koná od 28. do 29. srpna v areálu Pole designu v Bílovicích. Vystoupí zde například Midi Lidi, Praga Union či Iva Bitová.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Slyšeli jste novinky v Hitparádě Rádia 1 a my si z nich zahrajeme vesmírnou píseň od PJ Harvey, která se jmenuje Voyager. Pak se můžete těšit na Nicka Cavea, Leonarda Cohena, Boba Dylana a nebo Iggyho Popa.

0: Thank you.
1: Kdo pomůže mi sedna?
2: Radio 1.

Další Bart v poledním klidu na Rádiu 1, Neil Young a jeho Safeway Card. A teď se přesuneme k Bobu Dylanovi a dáme si jeho krásnou skladbu Not Dark Yet. Pak se podíváme na kulturní léto a hned potom bude následovat píseň It's Our Love od Iggy Popa.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Desátý týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Dobržská brána. Ten je vytvořený na platformě Malé komorní události, situované do venkovského prostředí malé pošumavské vesničky Dobrž a letos vstupuje do svého 10. ročníku. Za uplynulá léta si vybudoval výjimečné postavení na české hudební scéně díky originálnímu propojení současného jazzu, improvizace, klasické hudby a world music. Koncerty nabídnou mnohdy originální hudební spojení lídrů jednotlivých nástrojů, která vzniknou jen pro tento festivalový ročník. Takto se na jednom pódiu setkají například norský pianista Helge Lien a česká trumpetistka Štěpánka Balcerová, japonská hráčka na koto Karin Nakagawa a rakouský trumpetista Simon Zechbauer, německý trumpetista Markus Stockhausen a česká pianistka Nicole Bóková, nebo finský akordeonista Kimmo Pohjonen a francouzský hráč na bicí a perkuse Cyril Atef. Dobržská brána vpouští do Pošumaví magickou hudbu ve dnech 14. a 15. srpna. Bližší informace a vstupenky na dobržskabrana.fest.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Dobržskou bránu najdete audioknihu Liz Moore Kdo se ztratí v lese, vydavatelství One Hotbook, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. JanovaPec.cz. Znovu použitelný, rychle schnoucí antibakteriální hadřík Kula Cloth na otírání moči. Konec kapesníčkům na cestách. Obchod na Letné či pod 7kg.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Existuje snad vhodnější místo pro rozeznění nejnitarnější emoce a ryzí zranitelnosti? Pro hořkosladké meditace o lásce, ztrátě i nepoznaném já, než naše milovaná továrna? Velšská hudební vizionářka Kate Le Bon se po 10 letech vrací do Prahy se svou 7. sólovou deskou Michelangelo Dying. Support Korut. Kate Le Bon 17. srpna v Meat Factory. Více info na meatfactory.cz.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Reklama na Radio 1.

V roce 1999 natočil Jim Jarmusch film Down by Law, tedy Mimo zákon, a soundtrack k němu skládal americký hudebník, malíř a také herec John Lurie. Jeho skladbu Car právě z tohoto filmu jsme si hráli a s Johnem Lurim tam zahrál hlavní roli nejen Roberto Benigni, ale i Tom Waits. Jehož píseň Road to Peace z alba Orphans One si právě teď zahrajeme. Potom Mick Harvey, Suitcase in Berlin.

makes its own sense.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Marie Kešovsky. Jmenuje se Jsou dny.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na Repetefest 2026, který se koná od 24. do 26. července na zámku v Rožmitále pod Třemšínem. Vystoupí tam například Pokoj 25, Laser Viking nebo Taige.

0: 19.
1: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
2: Tak jste slyšeli novinky ve Velké sedmě. My si zahrajeme Julie Getz a Zatopenou šachtu, ale před, ještě pro úplnost, řeknu, že před novinkami Velké sedmi jsme slyšeli Uncle, skladbu Against the Grain, ve které jste mohli slyšet hlas Kevina Clarka. A to je skladba, která vyšla v roce 2014. Teď už Julie Getz, potom Intergalactic Lovers.

Posloucháte Rádio 1. Tohle byl polední klid, nebo ještě chvíli bude. Čekají nás poslední 4 skladby. Já jsem právě dopsal tracklist, tak se můžete prohlédnout na stránkách Rádia 1. První z těch 4 posledních bude Peter Gabriel, který se pomalu rozjíždí. Secret World. Potom Ben Howard, Time is Dancing. Hugo Reis a Michelangelo Russo ve skladbě Eternal City a úplně poslední skladbu. Dnes ob starých bratři Orfové, co nejdál. Já se pomalu loučím. Budu se na vás těšit zase ve středu. Mějte se moc hezky.

0: igralište minigolf!
1: Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Uni. Kulturní magazín pro ty, kteří vědí, že kultura nezačíná v mainstreamu a nespokojí se jen s playlistem. Každý měsíc přinášíme rozhovory, reportáže a recenze napříč hudbou, literaturou, filmem, divadlem i výtvarnem. Uni. Čtení pro ty, kteří se nebojí nahlédnout pod povrch. Předplatné na magazín Uni.cz.
4: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hit by News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
5: Reklama na Radio 1.
6: Stop znova. Ne, znova se to musí jet. Tak dost, Hergo, takhle to nejde, Zuzanko. To je přeci 91,9.

Hezký odpoledne, od mikrofonu Rádia 1 se hlásí po dvou týdnech Ondřej. Doufám, že se máte přesně tak, jak si přejete a že trávíte čas podle svých představ. Já se vám ho pokusím zpříjemnit do 18. hodiny podvečerní, tak mi držte palce. Na úvod tady byl Buchenwald se skladbou Wanderlust z desky GS. A tohle jsou Purling a pěje Rainy Miller.

můj dobrý přítel z opačného konce planety. Konsekvenc. Dneska už dělá pod jménem Drugs.

tohle je jedna z posledních skladeb, kterou vydal jako Consequence. I forgot you and you forgot me. Vyšla o loni na výroční kompilaci značky Exit. Takhle to prostě umí jenom Kem. No a za chvilku už další speciální skladba.

be thought.

Tohle byl James Clements aka Comet. Jo, deska An Ocean of Thoughts, která vyšla už před 5 lety na skvělý značce a vůbec takový IDM instituci A Strangely Isolated Place. Jinak Comet taky známý jako ASE. Každopádně skladba se jmenovala Shorelines. Vy už máte průběžný playlist na stránkách rádia. No, tohle je taky vítězný kombo v originále Brain World Zero. No a jeho skladbu Maramu takhle přemíchalo kultovní bratrské italské duo Dark Angelou.

tohle je pohled na dánskou elektronickou scénu. Sophus Forsberg a jeho deska Udefra, která vyšla v roce 2005. Otevírají tahle skladba Dem Dem. No takhle jsem dnes poskládal svou první vysílací hodinu. Vy posloucháte Rádio 1 s Ondřejem. Dneska jsem si toho z nějakého důvodu přibalil mnohem víc a už teď je jasný, že to všechno odvysílat nestihnu. Tak to přeteče zase na příště. Co ale ještě do 16. stihnu, bude ukázka z tvorby Dannyho Wolferse. Který jako umělec většinou dělá pod jménem Legoveld. Ale několik věcí vydal právě i pod svým občanským jménem. Třeba skladbu Montreal Airplane Nuts.

0: Rádia 1.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
5: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: Reklama na Radio 1.
7: Pak se s tebou dobře jako kecá, když teda moc řečnej nejseš. Ale já mám jako prvýma jako metodu na lidi. Hele, řekni mi, který posloucháš rádio a já ti řeknu, kdo seš, člověče.
8: No, přece... Rádio 1 poslouchám.
7: Ale v tom případě to znamená, že seš...
8: No, otesáno se rozumí, ne? Vypil jsem 16 piv, 4 zelený, snědcem tacem chleba, 2 kila tlačenky, 3 cibule a tebe, kámo, tebe jaky sežeru.

A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.

All Super a jeho deska Suzy Ictou, která vyšla už taky před 12 lety, neuvěřitelný. Jmenuje se Houndstooth. Tohle byla skladba Rain Dance. Byl tady taky Johnny from Space a na úvod to byl australský Red Art. Teď už hudebnice Liz se skladbou Love Transmuted, kterou najdete na jejím aktuálním EP Grip and Grace, které je k dostání na pražské značce Yuku. No a před kulturním servisem.

Neděle 19. července roku 2026. Tady jsou společensko-kulturní tipy, pokud by se vám pro dnešní den hodili. Festivaly. Za dveřmi pražský festival pouličního divadla na výstavišti Praha před Průmyslovým palácem a na Mariánském náměstí. Běží taky šarivary, festivalové ozvěny v kinech Světozor, Aero a Přítomnost. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Compact Disco probíhá na zámku Kostrčany. Korespondanc, festival současného tance, fyzického divadla a nového cirkusu ve Žďáru nad Sázavou. A také doporučujeme Phoenix Festival Regenerace, festival současné elektronické psychedelické hudby ve Valeči. Co se týče filmů, zvu vás do Edison Film Hub, kde od 19 promítají Pramen. 21.30 potom film Posedlost. V kině Pilotů od 17.10 Odysea. V 18.30 potom snímek Pozvání. Letní kino Gabriel 21.15 Mamma Mia. A v kině Dlabačov v 18.30 snímka Pradiny. Ve 20.30 potom snímek Posedlost. Jdeme na galerie. Terezianské křídlo Pražského hradu uvádí výstavu Czech Nature Photo. Galerie Středočeského kraje, tam je to výstava Melzer Kinsel Hilmar 1968 až 1978. Národní galerie Praha ve Veletržním paláci, výstava MGP 230 let. V Doxu pak Hit by News. Galerie hlavního města Prahy v zámku Troja uvádí výstavu Labyrint, krajina vnitřního bloudění. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy je to pak Trnkova zahrada 2. Rock Café zve na výstavu kolektivu autorů Wall of Hope. V Kunsthalle Praha pak Memory of Touch 1. Sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně. Výstava Napravená křivda. Příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze. Báza, symbol kultury a života. Meat Factory v galerii Kostka, potom Versus Lurins, Spectre in the Wedge. Nová budova Národního muzea, tam je k vidění výstava Czech Press Photo. Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers, One Delay Spring. Epo 1 v Trutnově, Pavel Holeček s výstavou Neokosmos. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Na Novoměstské radnici vystavuje Zdeněk Mézl, odkaz starých mistrů. Artoto galerie v Uhelném mlýně, výstava Timo Bude. Karpuchina galerie, Stay in Touch, výstava Natálie Pejchové. Ve Veletržním paláci, Tusculum a na dalších místech v Praze a v Pardubicích probíhá bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kincel s výstavou Tromel na Praze.

No a tady na rádu 1 až do 18. Ondřej, po mně potom další vydání pořadu Breakbeat Conference se Sakuem a Kaplikem. No a ve 20 hodin začínají novinky na alternativní scéně Josefa Sedloně. Kompletní kulturní servis najdete na stránkách Rádia 1 www.radio1.cz.

No a tohle už je první ukázka z chystané Kid Drumovy desky pro Metalheads, skladba You and Me. Musím říct, že je to fakt neuvěřitelný, jak dlouho trvá, než vyjde album, protože už asi před 4 lety mi tady v Praze hlásil, že tohle album má hotový. Takže konečně někdy během léta, na konci léta, by tahle deska měla vyjít. Tohle je Kid Drama You and Me z chystaný desky pro Goldieho značku Metalheads.

No a teď už je tady další albová novinka. Hudebník Unknown Face, který vydává vydavatelství Soul in Motion, londýnský label a taky myslím oblíbené večírky, nebo spíše odpoledne, protože se odehrávají v odpoledních hodinách, pokud se nepletu. Každopádně celý tohle organizuje Need for Mirrors. Taky asi příznivcům drum and bassu známé jméno. Tohle je ovšem Unknown Face, jeho debutové album pro značku Soul in Motion, skladba Nectarine.

No a s novinkami nekončíme, protože je tady Fotek. Hudební pionýr. Jehož není pravděpodobně tady na Rádiu 1 potřeba příliš představovat. Na spoustu let se odmlčel, alespoň co se týče vydávání elektronické hudby. Pokud vím, tak se věnoval soundtrackům k filmům a k hrám. No ale v poslední době se zase k hudbě vrátil, začíná i vystupovat. A taky vydávat novinky, tohle je jedna z nich, 30 Seconds Out a Fotek.

No a dnešní polámané okénko zakončíme někdy mezi drum and bassem a technem, protože je tady novej Siama, kterému u značky Samurai právě vychází EPčko Wave Interaction. Tohle je skladba Cell a Siama. A pak už se podíváme zase na něco jiného.

0: Zahraj si minigolf!
1: V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Přijď se hýbat. Tanec, divadlo, akrobacie, práce s hlasem nebo improvizace. To je festival Žižkostel v pohybu. Od 20. do 24. července ve velkém sále Žižkostela. Desítky lekcí pro dospělé i rodiče s dětmi se špičkovými lektory. Více dozvíš na webu žižkostel.cz.
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
8: Reklama na Radio 1.
9: Přelaďujeme už 35 let.
10: Rádio 1.
11: Olé!
12: A banger to bude.

jste na vlnách Rádia 1 a já jsem tomu rád. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej, budu pro vás vybírat hudbu ještě zhruba 3/4 hodiny. Tohle byl ku příkladu Edge z jeho desky Ups and Downs pro Sneaker Social Club z roku 2018 z kluba Outsider. Na úvod mé poslední vysílací hodiny jsme si dali hudebnici Beatrice M, její albová novinka Singing, která vyšla u značky Tectonic. Já jsem vám nabídl skladbu Years. A teď už na ukrajinský label Rhythm Bureau, kterému teď vyšla dvouvinylová kompilace All Things Broken. Je vůbec obdivuhodné, že za současných podmínek tenhle kyjevský label je schopen vydávat skvělou elektroniku. Na téhle kompilaci najdete třeba Forest on Stasis, Nanich, Radiant Future a taky třeba Hidden Element nebo ukázku od Volodymyra Gnatenka. To je můj oblíbenec, tak si dáme věc právě od něj. Tohle je skladba Granite, kterou najdete na kompilaci All Things Broken kyjevské značky Rhythm Bureau.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Desátý týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Dobržská brána. Ten je vytvořený na platformě Malé komorní události, situované do venkovského prostředí malé pošumavské vesničky Dobrž a letos vstupuje do svého 10. ročníku. Za uplynulá léta si vybudoval výjimečné postavení na české hudební scéně díky originálnímu propojení současného jazzu, improvizace, klasické hudby a world music. Koncerty nabídnou mnohdy originální hudební spojení lídrů jednotlivých nástrojů, která vzniknou jen pro tento festivalový ročník. Takto se na jednom pódiu setkají například norský pianista Helge Lien a česká trumpetistka Štěpánka Balcerová, japonská hráčka na koto Karin Nakagawa a rakouský trumpetista Simon Zechbauer, německý trumpetista Markus Stockhausen a česká pianistka Nicole Bóková, nebo finský akordeonista Kimmo Pohjonen a francouzský hráč na bicí a perkuse Cyril Atef. Dobržská brána vpouští do Pošumaví magickou hudbu ve dnech 14. a 15. srpna. Bližší informace a vstupenky na dobržskabrana.fest.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Dobržskou bránu najdete audioknihu Liz Moore Kdo se ztratí v lese, vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. JanovaPec.cz. Znovu použitelný, rychle schnoucí antibakteriální hadřík Kula Cloth na otírání moči. Konec kapesníčkům na cestách. Obchod na Letné či pod 7kg.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

krásná emotivní taneční hudba. Berlínský Answer Code Request a jeho nové album Halo. Vydal ho teď před pár dny u značky Delsin, dobře to známý amsterdamský label, který mimochodem letos slaví 30 let od svého vzniku. Právě v Amsterdamu chystají lidé ze značky Delsin velkou party v druhé polovině září. Tohle byla skladba In State Air, připomínám Answer Code Request a jeho deska Halo pro značku Delsin. Teď už je tady DJ Compufunk z Osaky. Ukázka z jeho letošní desky Deep Space Protocol, skladba Reverie. No a svou dnešní

Tuji. Doufám, že se vám mé dnešní vysílání líbilo. Užijte si ještě zbytek neděle. Pokud budete chtít, můžeme se zase tady na frekvencích Rádia 1 potkat za 2 týdny v neděli 15 až 18. Do té doby se mějte přesně podle svých představ. Čau.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Reklama na Radio 1.
8: Never Enough uvádí...
9: Breakbeat Conference.

0: Breakbeat Conference says hi.
1: Das ist.

0: Příjemný nedělní podvečer. Od mikrofonu vás zdraví Saku.
1: A Kaplik. Ahoj.
0: Ahoj. A to znamená, že tady pravidelný 14. deník Breakbeat Conference, kdy máme tady nachystáno s Martinem 2 hodiny novinek zlomených a musím říct hodně barevných, pěkných. Minule jsme s Martinem tady nebyli a vlastně předminule to jsem tady byl vlastně sám a dlužíme vám záznam.
1: No a ještě tam jsem něco pouštěl, že to byla jenom hodina, takže máme přetlak dneska.
0: Minule to, ne, já jsem tady mluvil, já jsem neměl ty kontrolery a já jsem tady vlastně mluvil.
1: Minule jsme se pouštěli, nikdo to teda neuvedl, ale poslali jsme sem záznam mixu Adama Freelanda, Transition, myslím, že úplně skvělej. Poslal jsem sem i náš set takový, co jsme ještě nepouštěli bez mluvení, takže tak myslím, že důstojná náhrada, no ale dneska už novinky, jak jste zvyklí.
0: No a Adam Freeland tady nepadl náhodou, protože velký návrat pro nás s Martinem, hrozně vlastně srdcová záležitost, Adam se vrátil.
1: Pro spoustu breakbeatových fanoušků určitě, to je prostě legenda.
0: Schválně nebudeme prozrazovat a kromě toho vás ještě určitě pozveme na velmi výživný breakbeatový týden, který nás čeká zhruba za 14 dní. No, na začátek jsme si dali takovou trochu legrácku, jsme říkali tedy s Martinem, byl to remix DJ Kozeho pro Paula Valentina s taková věc, která do půlky jede takovým field recordingem, až se z toho rozjede taková vlastně fajn garážovka. No a za chvíli si tady pustíme Framework, který vydali 65 svých Anthemic remixů známých 90-kových hitovek. Takhle, nedá se to úplně celý, ale dá se z toho krásně vybrat. A my jsme vybrali...
1: Vybrali jsme skladbu s názvem Passion, nebo Naked.
0: Ono vám to takhle nic neřekne, ale až to uslyšíte, tak budete vědět. Takže následující 2 hodiny s pořadem Breakbeat Conference a zlomenýma beatama na vlnách Rádia 1, Kaplik, Saku.

0: samozřejmě poznáváte Hired Goons a Evil Nine. Za chvíli do toho bude Heal and Toe od Freelanda. Tady ten mashup teď dali na Marine Curry Perry Bandcamp právě Adam Freeland a Evil Nine jako oslavu toho, že se Marine Perry vrací na scénu společně s singlem Adama Freelanda a Spookyho Duncana Forbese. Taky si to dneska zahrajeme.
1: Skvělá věc, těšte se na to.
0: No a nehrajeme si to náhodou, protože Evil Tom alias Evil Nine jako každý rok přijede do Prahy. Loni tady byl jenom na takový hodinový set krátkej, ale teď ho tady budeme mít týden a odhraje dva velký sety a ještě jeden Never Enough. Řekneme si

piano romantici Grand Brothers, který tady nedávno vystupovali i v Akropoli, si nechali udělat remix od Maxe Coopera, no a co jiného z toho mohlo vzniknout, než tady ta krása. Předtím Giralda, Enzo Lieb, který hrál v Crossu před pár lety, vymetl archivy a tady ta věc byla krásná. A za chvíli třeba Alex Banks a taky jeho pojetí zlomený elektroniky. Posloucháte Breakbeat Conference na Rádiu 1.

0: Právě posloucháte pořad Breakbeat Conference.
1: Reklama Rádia 1.
2: Drahákejt. Existuje snad vhodnější místo pro rozeznění nejnitarnější emoce a ryzí zranitelnosti. Pro hořkosladké meditace o lásce, ztrátě i nepoznaném já, než naše milovaná továrna. Pražská hudební vizionářka Kate Le Bon se po 10 letech vrací do Prahy se svou 7. sólovou deskou Michelangelo Dying. Support Korut. Kate Le Bon 17. srpna v Meat Factory. Více info na meatfactory.cz.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Reklama na Radio 1.
0: Právě posloucháte pořad Breakbeat Conference.
10: Come on, come on, come on.

0: track, na kterým jsme se s Martinem neshodli, ale to nevadí, protože tady žijeme v demokratických dobách a občas přání jednoho...
1: Užíváš toho, že mixu jsem, ale...
0: Nemůžeš se bránit. Tak, tohle jsou nový Plum DJs. Mně to přijde jako skvělá letní rádiovka. Martinovi už to přišlo trochu moc. Každopádně tohle je Nympho společně s Ribou a Aileen Mann z Club Energy a Plum DJs Remix. Je pěkný, slyšet ty zpátky.
1: Myslím, že celá zřejmě nás rozsoudí crowd na festivalu Povalič, kde budeme hrát spolu a asi tam tohle zahraješ, mám takový pocit, jak se na tebe koukám.
0: Ale nevím, je to zase hodně zpívánka. Uvidíme. Do rádia,
1: do rádia se tam fungují.
0: Fungují, je to pravda. Je to do rádia super. Na set ještě uvidíme, to ještě nejsem rozhodlý. Dneska jsme to tady koupili, přinesli. Každopádně Plum DJs na rádu jedna. Předtím to byl Mechanical Pressure, výborná věc a na tý jsme si teda s Martinem 100% shodli, že to bude asi náš otvírák následujícího mixu. Kaplik Saku, Breakbeat Conference, rádu jedna.

0: Tady do toho musím na chvíli vstoupit, ale neprokecáme to celý jako ty plambíči, z který Martin kvitoval, že tolik nezněli. Ale tohle je Adam Freeland a Duncan Forbes alias Spooky. Obě jména tady na Rádiu 1 velmi známý a pro nás s Martinem opravdu, řekl bych, radost roku v tom breakbeatovém podání.
1: Tady jsme se shodli.
0: Naprosto.
1: Samozřejmě.
0: Naprosto. Je. Já už mám objednaný vinyl. Marine Parade label se vrací.
1: Myslím, že to bude série tracků, který oni ano. spolu udělali, takže máme se na co těšit určitě.
0: Adam Freeland ohlásil, že Marine Parade se vrací a že ho baví dělat teď takový dub techno, ale zlomený, takže to bude vlastně takový dub breakbeat. No a to je ono. Skladba Transhuman z třískladbového EPčka, který teď vydali společně, nebo vychází to podle mě oficiálně možná za pár dní, teď je tady ta, nebo už to vyšlo, ale ten vinyl vychází vlastně až v srpnu. Příjemný poslech.

Ukázka z nového alba Yo Speed. No samozřejmě jsme nemohli vynechat tohle našeho velkého oblíbence, kterýho s Martinem hrajeme v setech i tady v rádiu. Vydal album Somnia, ale je to part one, takže očekáváme nálož ještě druhou. Tohle skladba Zamar a za chvíli ještě Bittersweet. Jsou to je to kolekce opravdu DJských tracků na labelu NT3 Yo Speed.

0: track z EPčka, který se jmenuje We Kill Culture, manchesterský party kolem Obsidian Wave, který si zakládají na tomhle hodně přísným zvuku. Martin řekl, že už je to na něj moc.
1: Ne, tak to, že samozřejmě to přineslo zase zpátky ty vzpomínky, jak si tohle hrálo v XTčku a podobně, a málo kdo na to tancoval, kromě Majka. No. Tak to jsou, to, a jakoby, že vlastně úplně to samý, vlastně bych řekl, jako, co jsi měl na těch deskách plnou skříň takovýhle desek.
0: Je to tak, odkaz Backdraft, tady znatelný Manchester, Bolton a sever Anglie. Každopádně tohle je skladba Rhythm od Raw Tracks. Opravdu taková přísná parta, celý to čtyřskladový EPčko je takový hodně nenedělní, bych řekl. No, každopádně
1: dál zvy samé, zvy.
0: Tak, protože máme tady několik pozvánek, nebo respektive ten týden, o kterém jsme mluvili, bude výživný, protože prvního se odehraje Daylight, Daneček z Never Enough se spojil s klukama Loud Silent Boys a tak tyhle dvě party upekly, Never a Loud Silent Boys upekly Daylight party na Štvanici, kde to začalo tenkrát, asi kolik, 14 let zpátky, ještě než Daylighty byly takový obvyklý v Praze, tak už to tam probíhalo, no a teď to bude zlomený i rovný a tam se uvidíme a uslyšíme, no a jako hlavní host bude Evil Nine, protože Tom přijede do Prahy a zůstane tu celý týden, nezůstane ale jenom v Praze. Respektive ve středu ho můžete vidět a slyšet v Never Enough se Sabiánem a s Bradou a s náma, s Martinem uvidíme, Martin si neodjede z Prahy, ale z Prahy odjedeme všichni hned ten následující víkend a to na Festival Povaleč, kde je toho mnoho, Festival Povaleč slaví 20 let a naše stanoviště je Bčko jako vždy. A Kinetics se vrací po letech udělat tu stage, tak se na to těším. No a tam se objeví taky Evil Nine, což je pro mě opravdu taky splněný sen a myslím si, že i našemu kamarádovi Lišákovi by se to líbilo, že tady ta hvězda se tam objeví a zahraje set, řekl bych, takový průřez kariérou, jsme si psali s Tomem. Takže přijďte a...
1: No a my se taky těšíme, určitě tam budeme hrát spoustu věcí, které dneska zazněly.
0: Jsme tak si tady s Martinem
1: říkali. Tak půlce toho pořadu jsme tak jako si tady kejvali, že tohle taky.
0: Tak, no a tenhle ten záznam dnešního vysílání uslyšíte až za týden na SoundCloudu, protože zítra doufám, nebo v úterý ráno se nám podaří zveřejnit ještě co odlužíme. Je to 2,5 hodinový takový merch dvou vysílání, jednoho hodinovýho, jednoho hodinu a půl, kdy jsem tady právě mluvil a nemixoval a já jsem to pak doma smíchnul, takže to teď bude takový pěkný 2,5 hodinový mix s dvou Braybeat konferencí. Takže na SoundCloudu už během zítřka, pozítřka a potom dnešek ten následující týden. Tak se mějte hezky.
1: A těšíme se na vás někde, že vás potkáme na akcích.
0: Přesně tak, zrovna jsem hrál teď o víkendu tady na takový pražský akci, dokonce o ní ve zprávách mluvili, jakože to rušilo. A sousedy. Každopádně, ano, kontrakultura. Ale o co jde, bylo, že se tam opět potkali lidi, kteří říkali, že poslouchají Braybeat Conference, že jim to dělá takovou hezčí neděli, tak musím říct, že to je pro nás takový feedback, který se k nám dostane, protože jinak takhle skrz rádio to nevnímáme.
1: A jsme za to moc rádi, tak děkujeme vám všem a choďte za náma klidně.
0: Přesně tak, někde na Breakbeatu anebo na zpřízněných žánrech, ale i klidně na technu, kde budete chtít. Mějte se krásně.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

0: Breakbeat Conference says.
1: Ahoj, tady Kaplik a Saku. Zveme vás k poslechu zlámaný elektroniky v pořadu Breakbeat Conference. Každou lichou neděli od 18 hodin.
0: Breakbeat Conference says bye.
2: Sponzorem pořadu je Never Enough, česká streetwearová značka s vlastním obchodem v Praze na Vinohradech a na www.neverenough.cz. Never Enough CZ.
3: Reklama Rádia 1.
4: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hitbah News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Reklama na Radio 1.

Posloucháte novinky na alternativní scéně. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň a za sebou máme už 12 novinek, konkrétně tohle už je projekt Fields We Found z Británie a nový EP Landscape 06, už šestá část série, kterou začal vydávat minulý rok právě na značce Quiet Details. Předtím také Paul projekt a novinka značky 7VIA ze Španělska. Také Bruno Bavota, zpěvačka Česka, či Janky Gulaty. No a zněl také projekt Antenne z Kanady na polyambientu, či King Lizard and the Lizard Wizard, jejich nový single Level 5. Novinka také značky Anjuna Deep, projektu Northfold, nebo také projekt Fonts z chystané kompilace Points of Origin Volume 5 značky Shogun Audio, také projekt Giants, nová verze od zpěvačky Winter z kluby Hollow a také dvojice Kostia Auta a Liam Garcia, jejich parádní věc Deja Vu na značce Varung z Brazílie. No a my jsme otevřeli dnešní novinky projektem Anna Moore a tohletou ukázkou Dip z nového EP projektu Anna Moore ze značky Crosstown Rebels. Teď už ale Fields We Found. Dneska byl Landscape 06.

Dozněl nám Catch 92 a skladba Peace, nový single, zřejmě si schystaného i snad i EP a jak jsem řekl, tenhle ten label by se měl objevit příští rok na Spektakuláre společně s projekty Fathomless a Asta Hiroki, ale teď už pojďme za touhle novinkou od labelu, který jste viděl v showcaseu minulý rok, Oh My Thoughts a Look For Me, tam vydal před prázdninama single s názvem Fake, tohle už je celé EPčko Elsewhere v ukázce Peach Eyes featuring Floss.

Tolik hudebník ze značky nově upsany na značce All My Thoughts, Luca Van Vermeer, tak a jeho novinka EPčko Elsewhere v ukázce Peach Eyes featuring Floss. Příjemná záležitost. No a teď už pojďme za tím shoegaze dream popovým projektem Copper Plate, který teďka vydal svůj další nový single s názvem Question přes svůj Bandcamp.

Tak tolik příjemná věcička od amerického projektu Copper Plate s názvem Question, novinka také z tohohle pátku, která vyšla přes Bandcamp. No a my se podíváme už na label Sowent, který pravidelně navštěvujeme. Už je 220. release tohohle vydavatelství z Londýna, které teďka nabízí projekt Nautica ve spolupráci s zpěvačkou Jesk. Skladba Temper vyšla také tenhle pátek.

Kolega projekt Nautica, jejich dramabizová záležitost Temper featuring Jesk, tentokrát novinka značky Sowent. No a vy posloucháte novinky na alternativní scéně, playlist už také najdete na stránce Rádia 1, každopádně kterou budu průběžně aktualizovat. No a před námi je už další nový single, tentokrát z značky Free Range, kde zřejmě Andrea Lodemann chystá i snad EP návrat, aspoň v to doufám, tenhle ten německý hudebník z Berlína, kterýho jste viděli také na One Night v Praze, no už to je takových 15 let zpět, každopádně For Those Who Care, novinka od značky Free Range, Andrea Lodemann.

Tak tolika Andrea Lodemana, jeho novinka For Those Who Care, novinka značky Free Range, která doufám předznačuje také jeho snad návrat v podobě EPčka. Každopádně my jdeme za další novinkou a ta je od americké partičky Howdy, která má na spadnutí už své album Big World. Tohle je poslední single před vydáním jejich desky na značce Arts and Crafts, skladba You Will Go Far, Howdy.

Tak to byly Howdy a skladba You Will Go Far, novinka, poslední single, také schystané jejich desky s názvem Big World, která vyjde v Kanadě na značce Arts and Crafts. No a před námi už je teďka projekt ze Švédska, myslím, že Edmondson, nebo aspoň vyšel na švédské značce Studio Barnhus, jeho EP poslední, co jsme tady hráli, a tentokrát spojení s projektem Mint v ukázce Iris, vyšlo teď také tenhle týden na značce Ego Planet.

Tak to byl Edmondson and Mint, skladba Iris, která hodně příjemnou, dám tempo takovou houseově věcí, která se objevila teďka také tenhle týden na značce Ego Planet. No a vy posloucháte novinky na alternativní scéně, pokud jste zapli později, před námi je další novinka a ta je tentokrát od Nikolase Paschburka, tohohle německého berlínského hudebníka, skladatele, klavíristy, kterého jste viděli v Praze už před takýma, no už to bude také 4 roky zpět na showcase značky K7. O té době už ho upsala i velká značka, každopádně chystá také soundtrack Six Billion Dollar Man o šéfovi Wikileaks Juliana Assangeovi a k němu právě vyšel teďka zatím tenhle ten singlík Dangerous Man Niklas Paschburk.

Tak dozněl nám už Niklas Pašburg a skladba Dangerous Man, první ukázka z chystaného soundtrackového alba The Six Billion Dollar Man, který se má objevit z kraje září na značce Wise Music. Tak a my už říkám v novinkách, jdeme za další teďka singlem z pátku a to je John Gert a Resident Robot opět v akci a jejich nový single Loving You. Vyšlo opět na značce Echo Forms.

Tolik novinka od dvojice John Gert z Británie a Reset Robot z kaba Loving You. No a nám se rozeznívá už nový single od hudebnice Ganavia. Nový single vyšel tenhle pátek na značce News from a Light Records pod názvem Let's Go Out and Play.

tolik se leta indicko-americká hudebnice Ganavia na své novince Let's Go Out and Play. Tenhle ten živý single od této multi-instrumentalistky původem z Indie žijící ve Spojených státech vyšel teďka v pátek právě na vydavatelství Light Records a vznikla právě naživo v londýnském prostoru Love Supreme. Každopádně uvidíme, jestli se chystá živé album, je to klidně možné. Pojďme za dalším novým singlem a ten je ze Slovenska od hudebnice nedávno ověnčené také různými cenami Miolau a nový single Panika už je upsaný na značce Virgin.

Tolik slovenský talent, hudebnice Miolau a i novinka Panika, která vyšla tenhle týden na Znece, už Virgin upsaná. No a my se podíváme v novinkách za dalším singlem z tohle týdne, rovněž ze středy, nový single od producenty Fejka, který nedávno vydal na své Znece Coexist i Deluxe verzi jeho předchozí desky Azur, kterou jsme si také představovali v nových remixech, ale tohle je jeho nová spolupráce se zpěvačkou Kim Fan Lu, se kterou spolupracoval v minulosti, a tentokrát We Were There, Fejka a novinka značky Colorize.

Dozdá nám už fejká ta novinka, která se objevuje na značce tentokrát Colorize, skvěle We Were There featuring Kim Fan Lu. No a my se teď už podíváme za touhle novou věcí od producenta z Japonska původně, který si říkal Anchor Song na značce True Thoughts, teď si říká Bookend, se zpěvačkou udělal projekt a po jejich dvou singlech jako 30 Degrees a Vinyl on the Wall je tady celé EPčko High High Not Goodbye, vyšlo na značce Bookshelf teďka v pátek a tohle už ukázka Some Love.

Tak tohle nebyla věc od Bookend, každopádně teď už míříme za projektem Frameworks a tahle ta novinka od Brita, kterýho jsme si představili třeba i ze značky Lokai, v téhleté novince z britské značky Beyond.

Tak tolik novinka od Frameworks, tentokrát taková čízená Baby Girl letní a ukázka právě ze značky tentokrát Beyond, novinka z Británie. No a když se pustíme týka opravdu Bookend a tu zmíněnou ukázku od japonského producenta, dříve Anchor Song, teď už Bookend, který tvoří se zpěvačkou z Brazílie, tady je už jich Hi Hi Not Goodbye EP v ukázce Summer Love.

Tak tolik projekt Bookend, nový projekt Masaki Yoshidy, známý od sobě Anchor Song ze značky True Souls, na tentokrát značce Bookend, už celé EP Hi Not Goodbye, společně právě tentokrát s brazilskou básnířkou a také zpěvačkou Michelle Ricciardi. To byla jejich skladba Summer Love. No a my se teď už podíváme za touhletou novou také věcí od projektu Confidence Man.

Young London má název tohleta novinka z minulého týdne, která vyšla na značce Chaos. And we're about to get busy on Kiss LS Pirate TV. We bring you the sound of Young London. Bomb the bass with a brand new jam.

Tolik projekt Confidence Man z Británie, z Austrálie původně, tak a konkrétně tohle už současně myslím, že pouze duo na novince s názvem Young London. Já vyšlo na značce Chaos. Vy posloucháte novinky na alternativní scéně, před námi je další nový singlík a tentokrát od hudebníka Jonaha Paze a jeho zcela nový teďka dvojskladbový počin s názvem Speeding, který se objevil právě teďka koncem ještě minulého měsíce právě na značce, to bylo právě Swedish Whorehouse, dobrý název. Každopádně obsahuje, jak jsem řekl, dvě nahrávky, my si dáme tu ne titulní, ale tu bezstranu, která mě zaujala více, Speeding, respektive skladba Kissing You, a tohle už je hudební producent Jonah Pass.

to byla ukázka krátké věcičky na poli takového hloufa indie pop elektronických zvuků. Jonach Paz a Speeding EP v ukázce Kissing You. Teď už ale míříme do Kanady za značkou Deadmau5 Mousetrap, kde tenhle týden právě v pátek vyšel projekt Mafia B a tato novinka single Transmutation, tohle je Radio Edit.

Tolik projekt Mafia B a novinka z kanadské značky Mousetrap, single Transmutation, to byl radio edit. No a teď už je tady další novinka z července, a potom EPčku z konce května na značce Brown's Food pro projekt Coco Roco, remixy EP. Tam vychází další nová předělávka, tentokrát pro skupinu Never Lost, a remixují Luigi Luna. Jinak vyšlo, jak jsem řekl, na značce Jazz Patterson na Brown's Food teďka minulý týden, a tohle jsou Coco

Tolik novinka od Kokoroko, respektive jejich skladba Never Lost v novém remixu. A konkrétně od Luigi Luna, vyšel před týdnem na dnes Brownswood. Také nevím, kdo z vás teda poslouchá, asi všichni koukáte na fotbal. Každopádně vězte, že posloucháte novinky na alternativní scéně. A my jsme u dalšího nového release z tohohle týdne, tentokrát ze značky Doc Scotta 31 Recordings. Jake Enzo nám vydal tohle dvojskovou parádičku Ghost Pepper a Love Struck. Tohle je ta druhá zmíněná věc.

Tolik zhruba Love Struck od Jay Kenza, tohle to je už také legendární postavy na poli akademie bassu, tak bass music, ta ukázka se dvojstranné EP Ghost Pepper, Love Struck na 31 Recordings. No a před námi už je teďka nachystaná tahle ta nová partička God of War, ostatně teď se svými dvojsinglem Mickey Don't Pose, New Deal je vlastně takovým prvním ohlášením jejich chystané desky Mowgli Picture pro značku Julius War. Tady je už tenhle ten sympatický indie projekt God of War a ukázka má název New Deal.

Tak, dozněla nám už ukázka od kapely projektu God of War, tohle ten neopsychologické party okolo právě tria Douglas Dahlgren, Scott Turner a Sam Silbert. Chystají desku na značce Julius War, Moly Picture, vyjde září a tohle byla zatím ukázka singlu New Deal, ten je tady Don't. Mickey Don't Pose. Tak, před námi je teďka už tato houseová záležitost ze značky Heist Records, právě projektu Damn Swindle. Call Me EP vyšlo také teďka v pátek jako už 101. release tohohle houseového vydavatelství Heist. No a Damn Swindle už v ukázce 5 to 9.

to byl už projekt Damn Swindle a Call Me EP v ukázce 529 Pull Up Dub. No a před námi je už teďka tato příjemná věcička, která vznikla od, myslím, že finské dvojice, která si říká Pearly Drops. The Voices Became Louder je název tohle EP a nové EP je venku už po tom třeba i singlu, který jsme tady hráli od nich Behind a Tree. Skava už Hollowed Out featuring Bodur and Paul Maxwell.

0: What's all of this for? You tell me.
1: I don't know.
2: Tak tolik sympatická indie popovka od finského projektu Pearly Drops. Tohle byla ukázka Hollowed Out featuring Bodurem Maxwell, Paul Maxwell, tak a jinak sedmisková EP The Voices Became Louder. Tak teď už ale míříme zase za touhle novinkou od Future Funk Squad, producenta alias tentokrát britského už veterána na polibrejku Glenn Nicholse. Disconnection má název této novinka z toho pátku.

Future Funk Squad a jeho další pecka z oblasti právě Braybeatu Disconnection z tohohle pátku novinka. No a před námi je už teďka nový single také z výborné značky ze Spojených států Spirit Goth. Tenhle týden tam se pochlapil projekt Grazer s touhletou novinkou Paradise.

Tak to byla příjemná věc s názvem Paradise od tohleté australské post-shoegaze dvojice, která čerpá z 80. let hodně Grazer. Tak ti už ale se podíváme za dalším novým singlem, tentokrát od projektu Evdemin, který se objevil na značce tentokrát Deckmantel z Holandska. Právě singlem, ojípíčkem, tak Mirror Face. My už si jdeme titulní ukázku hned úvodní z těch

Mirror Face, parádní pěkná jízda, techno jízda s projektem z Německa Evdemin, novinka na holandské značce Deckmantel, teďka právě titulní věc Mirror Face. Vy posloucháte stále novinky na alternativní scéně a my už míříme teďka za dalším novým počinem, tentokrát EPčkem Hot Potato od projektu Pan Amsterdam, který jsme si tady už párkrát představovali v singlu třeba Vanilla Ice či Sichuan Beef. Tady je už ukázka Ichi Cashew a tohle jsou Pan Amsterdam. Featuring tentokrát Anouter.

Tolik Pan Amsterdam a nové EPčko Hot Potato v ukázce Ichi Cashew. To byla spolupráce také s N.O.U.T.R. MC'im, ale tohle už je japonský producent Aus. Novinka Silk single zpátku ze značky Pleasant Place. Yasuhiko Fukuzono aka Aus.

Yasuhiko Fukuzono aka Ausa, jeho novinka Silk, naznace Pleasant Place, to je ta hypno ambientní záležitost. Ale teď už vystřídají producent Zelenia Logic 1000, producent kam myslím, že to producent zpletu. Každopádně spolupráce s producentkou, chci říct hlavně zpěvačkou, tak Kučka, takže Samantha Poulter, právě australská hudebnice. Producentka, to je si bylo

Tolik už Kučka, co by vokální host na této novince londýnské producentky Logic 1000, která však původem je právě z Austrálie, a novinka All In For You vyšla na značce Therapy teďka také v pátek. No. Přidám je hodně příjemná partička Star Cleaner Reunion, která se teďka ozvala singlem Never Odd and Or Even, tak chystá také album Umbrella na značce Take Care, a osobně mi to trošku připomnělo zvuky Stereolab Star Cleaner Reunion.

Tolik New Yorkská partička Star Cleanery Reunion. Moc příjemná záležitost, která, jak jsem řekl, může připomenout tvorbu právě kapely Stereolab. Tohle byl singlík s názvem Never Odd or Even. Nikdy sudý ani lichý, nebo spíš takhle lichý nebo sudý. Každopádně moc příjemná věcička, která, jak jsem řekl, může připomenout tvorbu Stereolab, aspoň v této věci. Uvidíme, jaké bude album Umbrella, které chystají vydat koncem září. Tohle byl už jejich druhý single z chystané desky. Teď už ho pojďme ale za tohle nový kód Fred V. and Ayach Marar, chytlavá dramabizovka na léto s názvem Daydreaming. Vyšlo teď také ve čtvrtek na značce z Londýna Hospital. Fred V. and Ayach Marar.

Tolik letní hitovka od Freda V, dříve také člen Fred V and Graphics, tentokrát skladba Daydreaming featuring Ayah Marar, liga značky Hospital. No a my se podíváme teďka za tímhletím kanadským objevem, projektem Mormor, který už jsme se tady jednou, myslím, že také hráli. Každopádně teď se navrací tohletou EP záležitostí Don't Need It a tohle je titulní nahrávka Mormor, jinak novinka značky Promised Land.

Parádní věcička od projektu Mormor z Kanady, skupina Don't Need It, která má i B stranu Touch, vyšlo už i také single se zpěvačkou Celeste, výborná také příjemná věcička s názvem Lake Heaven. Každopádně tohle byla nová záležitost století ze značky, tentokrát Promised Land. No, tohle už je Jimmy Edgar a jeho nový single Swallow, který se objevil na americké značce Innovative Leisure.

Tolik Jimmy Edgar a jeho novinka Swallow na značce Innovative Leisure. Ale my už teďka podíváme za touhletou pětiskabou nadílkou od značky DH2 z labelu Dirty Hit. Tohle už je Josh Keff a jeho The Velvet Hour EP, které mě baví nejvíc tohleté hypno věci Gold, která uzavírá celé tohleto klubové EP. Josh Keff.

Tak to byla už ukázka z EP od Josh Caffey, The Velvet Hour EP, nabízí pět takových rozruchanějších víceméně věcí a tahle tam je zase takový hypno groove, má název Goat a uzavírá celý píčko. Před námi už ale americká parta Wishy, která ohlásila také už své album Nature Spill, myslím, že také na září, na značce Windspare a tohle už je nový další single All the Rage.

Tak tolik tahle ta kapela z Indiany, z Indianapolis přímo, Wishy a jejich nový single All the Rage, jak z 90. skladba, která je takým dalším singlem z chystané Nature Spill ze značky Winspear. Před námi je Seb Vyblad a Ed Apollo, spolupráce těch dvou Britů. Když Ed Apollo už dlouhá léta působí také v Austrálii, ale tohle už je novinka For Love. Vyšlo ve středu, myslím, že to bylo na značce Omnius.

Se byla ta Eda Polo, jejich novinka For Love, opět letní hitovka na značce Omni Youth, tentokrát vyšla, jak jsem řekl, tento týden. No a Španělé jsou mistři světa, to možná už asi víte, když nevíte, tak už to víte. Argentina nic nepředvedla, takže se nic nekonalo. A prodloužení 1-0. A teď už Jack Wylie, ale tenhle ten člen saxofonista z kapely Portico Quartet chystá své solové album, které vyjde po prázdninách na značce z Manchesteru Gondwana pod názvem Eternal Spring. Tohle už je jeho druhý single, který přichystal z téhletého vlastně už druhé solové desky, respektive třetí, protože vydával i pod projektem Paradise Cinema, se kterým jste viděli ostatně tady loni v showcaseu značky Gondwana. Teď už sobě pod vlastním jménem Jack Wylie a jeho druhý single Juniper.

Kolik skvělý Jack Wylie, tenhle ten saxofonista z kapely Portico Quartet na svém solovém, už druhém singlu Juniper pod svým vlastním jménem a jak jsem řekl, my se těšme na jeho album Eternal Spring. Tak teď už ale pojďme za touhle parádní kolekcí EPčkem Elements od Alex Bankse, tohle rodáka z Brightonu, který jsem také už dovezl sem na spektakuláře párkrát, poprvé v showcaseu značky Monkey Town, po druhé jako součást labelu právě Mesh Records Max Coopera, kde teďka právě v pátek vydal své nové šestiskobavé EPčko Elements, a to po singlech Open Ended či Nebula, a tohle už je ukázka Chromatic Sky z této šestiskobavé výborné elektronické jízdy. Ostatně naživo byl Alex Banks parádní, pokud jste ho neviděli před rokem na spektakuláře, teď už jo. EP Elements v ukázce Chromatic Sky.

Tak, tolik Alex Banks a jeho výborné EP Elements, šest skladeb, které už dvě z nich jste mohli znát se singlu Open Ended and Nebula, tohle byla ukázka Chromatic Sky. No a před námi je další nový track, který se objevuje z chystané společné desky, která má vyjít Alva Notovi na značce Noten, a to posmrtná spolupráce s japonským hudebníkem, skladatelem klavíristou Ryuichi Sakamoto. Dneska tentokrát s názvem 12 Conversations vyjde v půlce září na právě vydatelství Alva Nota, Karsten Nikolaje, ale tohle už je první ochutnávka v podobě Conversation 3. Alva Nota a Ryuichi Sakamoto.

Alvanoto a Ruichi Sakamoto, posmrtný ve společné věci Conversation 3 a album 12 Conversations, čekujeme nás na Cenoten koncem září. Každopádně stále jste posloucháte novinky na alternativní scéně a my ještě se podíváme dnes za značkou Shogun Audio za dalším remixem, který vznikl pro Paul and Bryson a vyšel teďka v pátek na tomhle tom vydavatelství z Brightonu. DJ Friction a Twilight, skladba featuring Simone a LSB remix pro Paul and Bryson.

Tolik Paul and Bryson a nová remixová práce, která vznikla od projektu LSB, teďka pro skladbu Twilight. Vyšleka v pátek, jak se říká, zase Shogun Audio. Stejně jako tady tohleto EP od Dominika Ferrari, City Lights. Tohle je už ukázka, tentokrát remix od projektu Pade. City Lights, skladby Domenico Ferrari a novinka z berlínské značky Get Physical Music.

Tak tolik už Domenico Ferrari a skladba City Lights, který dostal tady další tři remixy, to byl jeden z nich a konkrétně ukázka od projektu Pade. Jinak doplním, že remixovali zde třeba také Jacket projekt či Darren. No ale před námi je teďka už tenhle ten, myslím, že dánský talent na poli vážné hudební muziky Emil Friss, kterého jsme si už tady hráli v jeho loňském, myslím, že debutové desce pro sublabel Fat Cat 1371. Tohle je nové EP Hollow Hands a skladba Hands Remembered. Emil Friss.

Tak mi to tam pěkně vlítlo teďka, co jsem nechtěl, ale nevadí. To bylo už Emil Frisa, jeho nové EPčko právě na 7701 Hollow Hands. Na to už jsou Dusky, skladba Kadlan Loverboy Mix, který se objevil teďka na značce Andrew Nadeep v pátek společně se spačkou Nadine Karin a Prit.

Tak, londýnské duo Dusky společně se zpěvačkou Nadine Karin a Brit producentem v novince Kadalan, a tohle byl Loverboy Mix z tohohle singlíku, který vyšel v pátek. No a před námi je Dave Stapleton, šéf značky Editions, kterého jste viděli zde loni na spektakuláře v projektu jeho také Slowly Rolling Camera. On však letos vydal své solové album Quiet Fire, no a tohle je EPčko Quiet Fire římská 2, což je, jak jsem pochopil, takové píš EP spoluprací, aspoň tak to vypadá podle těch featuringů, ale podle mě se jedná spíš o takový remixový počin pro ten jeho albový opus letošní Quiet Fire, Tichý oheň. Tohle už je právě titulní nahrávka po těch singlovkách, které vyšly během teďka léta, už jako přes zaný remixy Quiet Fire a Roof remix.

Dave Stapleton a jeho Quiet Fire římská 2 EP na značce Edition, novinka z tohohle týdne, která nabídla 4 nové verze skladeb z toho jeho letošní desky Quiet Fire. Tohle byl Roofy možná, tak a spolupráce a ten už ostatně spolupracoval zde i ve skladbě Resolve závěrečné, ale najdete tam i remix od projektu Fimači Yamar Mara. Tak, teď už Arab Strap, tohleto skotské duo, které vedlo dokonce i parádu Rádia 1 před pár týdny. Chystá album Half-Tone Tales pro skotský rádio label Mogwai Rock Action. No to už je třetí single. Glamour Magic, Arab Strap.

Aidan Mafata a další také hudebník Malcolm Mc... teď, abych to nespadl, Malcolm Middleton, tak. A jejich projekt Arab Strap na novém singlu Glamour Magic, další už třetí single z chystaných desky Half Told Tales. Pro značku Rock Action vyšlo teďka v pátek, no ale před námi už také newyorský producent Drew Lustmore. Faulty DL. Po tom červnovém EP, které tady vydala pod názvem Body Me, je tady další kolekce EPčko sedmiskobové Be My Baby, které předcházel před pár dny stejnomený single s ve stranou Wild Rise. No a jedná se opět o velmi inovativní elektronické dílko, které určitě sahá i takovým zvukům, ale i FX Twin možná, ale tak na druhou bych řekl. Crash Site Explained je název této ukázky Be My Baby EP Faulty DL a jeho nový label Freak Technique.

Tak tolik Andrew Lustmore a Faulty Deal na novém EP Be My Baby. Ukázka Crash Side Explain a vy tam čekajte 7 takových hodně roztodivných experimentálnějších věcí. No a před námi už je poslední 3 singly, pak už jdeme k novým deskám, začneme ještě touhletou parádní věcí návratem Adama Freelanda. To ve spolupráci s Duncanem Forbesem ze Spooky. Tohle zatím předsazený single Transhuman, titulní skladba z jejich EP, které vyjde za pár týdnů právě na nově oprášeném labelu Adama Freelanda v Marine Parade. Adam Freeland a Duncan Forbes, a pěkná jejich hypnověc Transhuman. No, vy můžete čeknout už kompletní playlist singlu na stránce Rádio 1.

Freeland, Duncan Forbes a ochutnávka z jejich chystaného EPčka Transhuman, titulní nahrávka, která vyšla teď v červnu, v červenci, chci říct, na značce Marine Parade. No a před námi je americký hudebník, producent Slow Magic a jeho další nová věc a další spolupráce, tentokrát s New Yorkskou partou je Beacon School, Needing You, Need You, tak a zeptala ta novinka z tohletý ne.

Slow Magic a novinka Need You featuring Beacon School. Vyšla teďka také tenhle týden na značce Seeking Blue. Snad se už dočkáme brzy alba. Tohle už je ale Olafur Arnolds. Možná jste zaregistrovali, že už jsme dali ven prvního headlinera už z příštího roku festivalu Spektakuláre, což bude právě tenhle ten islandský už talentovaný hudebník, skladatel, klavírista Olafur Arnolds. Teď vydal právě příjemnou kolekci trojskabovou ve spolupráci s hudebníkem Talos a Klidur Islanděnem Dawning Choir Versions EP. To je ukázka Bedrock a Choir Version. Šlo na jeho značce Opia Community, respektive Mercury Classics.

Tolik chorální verze skladby Bedrock, a jinak dohromady Olafur, Arnalds, Talos a také projekt právě na poli tohleté vážné hudební hudby Klidur, Dawning Choir Versions EP na značce Opia. No a přidáme poslední teďka singlík ještě a to je už také další ukázka z chystané desky dvojice z Británie Over Mono, tohle ze sourozeneckého dua, které uvidíme také na festivalu Pochmese 8. srpna. Deska Pure Devotion se ještě předsazené tímhletím signál spolupráci s John Joseph Holt, Night in Shining Prada, Over Mono.

Tolik Over Mono a jejich nový single Night in Shining Prada featuring John Joseph Holt. Další ukázka z jejich chystané desky alba Pure Devotion. Myslím, že druhé desky tohohle bratrského duo. Ale teď už pojďme za novými alby a začneme Trikim, který vydal teďka tohleto své nové album Different When It's Silence přes zezem několika singly. A na celém albu myslím, že výrazně spolupracuje právě s vokalistou Mitch Sanderson. Najdete tam ale třeba také Christiana Potemero a zpěvačku Martu. Ale nejvíce právě Mitch Sanderson. Jako i v této věci Paris Maybe. Tricky. A jeho nové album na jeho značce False Idols. Different When It's Silent.

Track je jeho nový album Different When It's Silence a ukázka Paris Maybe featuring Mitch Sanders, který se vokálně podílel na většině skladeb na této desce, která vyšla v pátek. Náznat se jeho jsem False Idols. Takové 14 nahrávek vy jste ostatně mohli minulý měsíc vidět naživo v Praze. Teď už ale je tady taková americká hudebnice Earth Eater, která se navrátila konečně svým šestým albem Heavenly Body, If I'm the Ball, You're the Message. Na značce Chemical X předcházeli single jako Crown Jewels či Paradise Rain, nebo také skladba Nova. Tohle už je z těch 11 ukázek. Výrazná věc Wasp in the Fig, Earth Eater, nové album Heavenly Body.

Tak tolik Earth Eater, tahle ta americká hudebnice, myslím, že ale s ruskými kořeny. Alexandra Drukčin, jinak její šesté album Heavenly Body v ukázce, tentokrát Wasp in the Fig, nebo sršeň v paruce. Teď ale už míříme za tím producentem z Británie, který konečně se pochlapil po dlouhé době svým druhým studiovým albem. Jeho jméno je O'Flynn, jinak vlastně jménem Ben Norris. Ten Brit se navrací vlastně druhou solovou deskou, třetí celkově, protože na svém kontě má také při 4 lety spolupráci s Fraser Ray a desku Shimmer pro značku Technicolor. Každopádně po asi 7 singlech, který odstartoval loni už single S-Rekie, se konečně objevila tato jeho deska, druhé album s názvem Kairos, a ukázka I Just.

Ben Norisaka, O'Flynn a jeho nové album Kairos, které vyšlo teď v pátek na značce Panthus. Každopádně ukázka I Just, těch celkově 15 nahrávek a musím říct oproti té třeba debutové jeho desce více, tentokrát takový mainstreamovo world music sound tam nejdete. Před námi už ale teďka novinka albová od australské 40 Swamp Meat, tady indie kytarové partičky, která se po EPčku Oxalis teďka ozvala i celým albem. Tohle už je z desky Mount Zero, která vyšla na značce Windspare, jeho jich ukázka Bonnie, která vyšla ostatně tenhle týden také jako jejich single z téhleté jejich albové debutu Mount Zero, Swap Meat a

Tak tolik Australani s názvem Swap Meet a jejich debut Mount Zero, sympatický indikátorová kolekce, z níž jsme si pouštili s kabou Boney. Tak před námi už je teďka také Archives a její také nové album z tohohle týdne. Tentokrát je deska Emotional Junglist, kterou určitě přivítají milovníci právě dramabizové muziky. Její celkově druhé album po dvou letech po desce Silence is Loud si nabídneme teď už také v ukázce s názvem Dance with Me Tonight. Tohle je už Nia Archives a její druhé studiové album Emotional Junglist na značce Hijinks.

tak přece jenom jsem tady kliknul vedle, dáme si skladbu Train of Thoughts. Tohle už je New Archives. Albový počin teďka po dvou leté od Emotional Junglist.

Tolik ukázka z novinky albové z tohle týdne od producentky Nia Archives. Ukázka s názvem Train of Thought a její novinka také na její vlastní zace Hijinks albová s názvem Emotional Jungle. Před námi už je také tohleta britská partička s názvem Yard Act, její třetí studiové album You're Gonna Need a Little Music vyšlo teď také tenhle týden v pátek na značce v Americe Republic, jinak v Británii samozřejmě ZNFC jejich labelu. No, tohle už je ukázka po těch dvou singlovkách Redeemer a New Beginnings, skladba s názvem

Tak to byly už Yard Act a jejich už třetí albový zářez vždy po dvou letech, když jsme se tady poprvé hrali před 4 lety. A každopádně jejich už třetí album You're Gonna Need a Little Music na značce ZNFC a v ukázce Cheer Up for Brock. No a před námi už je také docela legendární hudebník na poli takové experimentálnější ambientní elektroniky, který se jmenuje Andreas Tilliander. To je ten švédský producent, se navrací tentokrát na značce Quiet Details, tomhletom labelu z Británie, deskou Lava. Album vyšlo, myslím, že minulý týden, nebo už no, před pár týdny, je to fakt. Každopádně vy jste se ho mohli pamatovat dříve třeba ze značek Mill Plateau nebo Idle Recording. Každopádně tentokrát experimentálně ambientně dubová deska Lava v ukázce Spetsur Lightning Andreas Tilliander a novinka Lava na značce Quiet Details.

Švédský producent Andreas Tilliander a jeho tentokrát kolážová, ambientně dubová sága s názvem Lava. To byla ukázka Spetsurlebning. Každopádně vy posloucháte stále novinky na alternativní scéně, jsme u nových alb a míříme teďka za další deskou, která šla minulý týden na značce True Thoughts po té loňské albové záležitosti dvojice Alina Břežinská a Tuši. Vzniklo tentokrát i živé, nebo živá podoba téhle desky, ještě kromě Aliny Břežinské a Tušiho zde přispěl Tony Coffey, hudebník, a album Whisper of Rain už dali nějaké ty živé nahrávky. Tohle je nádherná věc Journey Home, která uzavírá tuhletu krásnou chill kolekci sedmi nahrávek. Whisper of Rain Life. Alina Břežinská, tato výborná ukrajinská harfenistka společně s producentem Tuši z Ibici a Tony Coffey.

to bylo krásný album živé, Alexandry Břežinsky, Tony Coffey a Tuši, deska Whispers of Rain, která se objevila minulý týden právě po roce, více než roce na bretonské značce právě True Thoughts. Tak tolik tohleto výborné album, které se objevilo také teď se skladbou Journey Home v živé verzi. No a my se teď vydáme za touhletou společnou také další deskou japonského hudebníka Tomoyoshi Date a belgického také Matadora na poli takového experimentálnějšího ambientu dvojice producenta, tak chci říct Steen Hoversa, kterého jste viděli zde také v showcaseu jeho labelu značky Slapwell před pár lety. Každopádně teď už ukázka z jejich společné desky, která vyšla na francouzském labelu Laps Records minulý týden, a jedná se o kompozice vlastně pět nahrávek a my si dáme zrovna tu nejkratší od toho ledu a tomu ještě dáte Steen Hoers, skladba má název Koridor Ruka. Tady je už dvojice tomu ještě dáte a Steen Hoers, jejich společné album, které dostalo název

Tolik Tomáši Dáte a Steen Hughes na společném jejich dílku z minulého týdne z francouzské značky Laps v Etaně. Jejich album Tatemono v ukázce Koridor Ruka. No a před námi je další japonský hudebník, klavírista tentokrát, skladatel Akira Kosemura, který vydal takové kompilační dílko albové Diary 2020-2022, které zhromažďuje jeho nahrávky, které nikde povětšinou nevyšly a ke zrušenému seriálu Season Diary. Zde najdete z něho celkově o 7 nahrávek. Tohle už je ale skladba s názvem Takatori. Akira Kosemura a jeho kompilační tentokrát deska, i když není jako kompilace klasická, Diary 2020-2022.

Akira Kosemura a jeho album Diary 2020-2022 na jeho značce z Tokia Skola Records, novinka z minulého týdne. No a my se podíváme teďka ještě na tohleto album z minulého měsíce, které vyšlo tohleté švédské hudebnici Mariam Valentin ve spolupráci s Westnork Jazz Ensemble. Dneska Spring Flood se objevovala v půlce minulého měsíce na značce z Norska Hubro. A to je už ukázka Know Now. Mariam Valentina, Westnork Jazz Ensemble.

Tolik Marian Valentin, tady ta švédská hudebnice, dříve také z projektu Wildbirds and Peace Drums. Tentokrát spolupráce s tím orchestrem jazzovým z Norska a deska náznece právě Hubro z Norska, album Spring Flood. No a my se podíváme za tímhletím holandským hudebníkem Mark Holstege alias Baril, který se navrátil po 3 letech na značce Intercept také minulý měsíc desku In Between Heights, která se objevila právě teďka také minulý měsíc na tomto vydavatelství sublabelu, možná Atom Nation, a my si dáváme už ukázku o tohleto sympatického elektronického producenta. Nevím, myslím, že z Amsterdamu, a zkomu Anywhere, tohle je Baril a album In Between Heights, a znáte Intercept.